0: Dobrá glasba, boljša glasba, narodna glasba.
1: 20 národných za váš oddych.
2: Slovenský spored ORF.

Pozdraví tu večer naše milí Copuloviču. Taký aj plavý Dunav. Džerdap. Pozdrav naši milí. I plavom Dunavu.

Bliske, so hore, pririhke, so huste, lesem, povejte, kvačte, pardoste!